Každý si nese své břímě letními cestami k zimě. Každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něčem touží.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře list.

ležela a trochu brečela. A Josef Bambula tvářil se jak mula a potom k půlnoci s boží pomocí a díky odvaze přivedl.

nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa. Tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou. A tak šli všichni tři.

marciańskom micie. W adwentnej dobie zasmála se sne určitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. A Vladomerta hrál nám

okrajem tvých víček. Zasněžená Bratislava bola plná električiek. A Vladomerta hrál nám blues,

0: Każdy je to tak. Žádná moc nevrátí to. Pak mi jel vlak domů.
1: A Vladomerka hrál nám blues.
0: A Vladomerka

Liebite se mi, liebite, liebite se mi, liebite. Jak jsou pevná ta pouta, budu sledovat mlčky, od pijána z kouta vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte.

líbíte se mi líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé mé moci, lůžko bude místem temných kouzel.

švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaň její pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

očima vzadu, bojím se cvičených dok, když pán je slepý, bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

dne. Bojím se toho, čeho bál se Daidalos, že můj syn spadne. Bojím se islámu, špinavých prachů. Bojím se

nad co nas o pomoc wola. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy jsem nebyl tak

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osiky v říjnu,

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý.

mý mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá, od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám. A já místo vedle tebe mám.

náručí, nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma. A kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe.

Už vážně nevím, kde to bylo, kam jsem to vlastně zašel. V těch místech světlo nesvítilo, noc měla černý kašel. Tma horší byla nežli v pytli.

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. A slunce svítí.

Stará paní na židli čte si Baudelaire. Francouzsky to umí už jen některá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky. Na nuku

na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort a slunce svítí líně, líně. A slunce

bosý, chodím ulicemi, lásku hledám, jednu mezi všemi, moje srdce.

Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.